0: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden.
1: S první novinkou je tu dneska Josefina Dask, jmenuje se Bones. Druhá novinka, Aida the Young a její Dragon Head.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Musím přiznat, že jsem se k novinkám dneska nedostal a příště to pokusím napravit. Nevadí. Pomalu se blíží čas, kdy se budu loučit. Tak mi dovolte, abych se ještě podíval do programu Rádia 1. Po mně totiž bude od 9 hodin vysílat Honza Marek do 12, od 12 po něm potom do 3 Douglas Arellanes, od 3 do 6 Standa Zima a od 6 se těšte na Odvážné palce. V 7 hodin vás čeká pořad CD Nonstop, klasicky celé CD, nepřerušované moderátorem ani reklamou. Dnes to bude deska Satellite Aphrodite od Mad Honey. V 8 hodin potom vás čeká hit paráda Rádia 1 a v 10 hodin pořad AM 180. To všechno podstatné, co jsem dnes říkala, mnohem víc pohledy do hit parády Rádia 1 i do Velké sedmi, aktuality ze světa kultury a hudby najdete na webu Rádia 1, kde visí můj tracklist pod jménem Mikoláš Růžička. Tahle skladba ambientní, která zní právě teď, jmenuje Circle 71 a je od Foam and Sand. Frequency of the River. Tak možná vám přijde vhod do rušných pražských ulic. Co pražských, třeba českobudějovických, nebo taky plzeňských, nebo libereckých, všude tam totiž Rádio 1 vysílá. No, ode mě je to dneska všechno. Těším se zase na slyšenou za 14 dnů. Mějte se hezky. Ahoj.